Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 8. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Bolse.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další úterní zprávy Rádia MB. Mladá Boleslav pokračuje ve zlepšování zázemí pro cestující městské hromadné dopravy. Město ve spolupráci s dopravním podnikem postupně modernizuje autobusové zastávky a jejich vybavení tak, aby cestování bylo pohodlnější a bezpečnější. Součástí úprav jsou například nové přístřešky, lavičky nebo informační prvky pro cestující. Slovenská firma TMR bude i po roce 2027 provozovat městský ski areál na Ještědu v Liberci. Uplatnila obci a to znamená automatické prodloužení smlouvy s městem o dalších 10 let. Rozhodnutí firmy náměstek primátora Liberce Adam Lenert vítá.
3: Tak já si myslím, že pro rozvoj toho střediska a samozřejmě zachování zimní sezóny je to důležité klíčové rozhodnutí a pro město je to velice vítaná informace a jsme za to velice rádi. Protože to samozřejmě umožňuje jednat dál o úpravě těch smluv, zajišťuje to i stabilitu v lyžování a samozřejmě chceme dál z TMR jednat o posílení letní sezóny na Ještědu.
1: Sportovní servis.
2: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat. Zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 hodiny ráno. Hezké úterý, zprávy jsou za námi.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790. Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
0: Rádio MB. Zapni a neřeš.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: solární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Vítěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod Vodní program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

budeme žvanit až do rána. Pak budem dělat

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je tu další tropický den a taky zprávy Rádia MB. Obyvatelé Mladé Boleslavy rozhodli o projektech participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo téměř 2,5 tisíce lidí. Největší podporu získala obnova laviček a odpadkových košů v lesoparku Štěpánka. Uspěl také návrh na instalaci chytrých skříněk na sportovištích, které umožní bezplatné půjčování vybavení prostřednictvím mobilní aplikace. V Libereckém kraji nejspíš do 2 let přibude 15. základna krajské zdravotnické záchranné služby. Měla by být v Novém Boru na Českolipsku. Hovoří krajský ředitel záchranné služby Luděk Kramář.
3: Samozřejmě řízení vězdový základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
0: Sportovní servis.
2: O vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu rozhodne v příští sezóně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé ligy uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě. Tamní nová horácká aréna bude hostit i jediný duel o bronz. Další úterní zprávy jsou za námi. Teď nabízíme muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman, je tu další parný den, musíme to zvládnout. Je tu také další dopolední rozjezd, úterní s datem 23. června. Také dnes toho máme docela dost před sebou, v 10 hodin nám začne rozhovor, dorazí organizátor memoriálu Marka Koštíře Filip Štěrba. Budeme si povídat o této bohulibé akci, o tom, co všechno nás čeká v sobotu v Dolním Bousově a hlavně o tom, komu se vlastně letos pomáhá. Svátek mají Zdeny a Zdeňky, přejeme všechno nejlepší, máme také Mezinárodní olympijský den, anebo Světový den házené, tak můžeme pozdravit třeba na Podlásky, i když tam se hraje národní házená, nevím, jestli se to vztahuje, je možné, že jo. Pomalu, ale jistě se nám blíží konec školního roku, někde už ovšem vysvědčení rozdali, o tom si více řekneme za chvilku. Přeju vám hezké dopoledne, užívejte si úterý ve společnosti Rádia MB.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

jistě se nám blíží závěr školního roku. Už v pátek se bude rozdávat vysvědčení. Ovšem třeba na 4. základní škole v Mladé Boleslavi se rozdávalo už dnes. Ano, škola se bude opravovat, renovovat, takže tam se s vysvědčením začalo o pár dnů dříve. Já myslím, že děti mají velkou radost. Nevím, jak jsou na tom rodiče, každopádně nedá se nic dělat. Děti už budou hezky pěkně doma. A my doufáme, že vysvědčení dopadlo dobře. Za malou chvíli se podíváme na počasí, jedno je jisté, další parný den je tu a jisté je také to, že pořádně pekelné dny jsou před námi. Je to náročný. Radio MB. Radio MB. Urč.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Krabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno. Teploty opět vysoké, maxima kolem 30 stupňů Celsia. V dalších dnech půjdou teploty nahoru, zítra jen o něco málo, ale ve čtvrtek už má být až 33, v pátek 34 a v sobotu 35 stupňů Celsia. Tropická bude i neděle, no prostě máme se na co těšit. Radio MB. Rytmus.

sáhla všechny rádiáky a také fanoušky. Zemřela totiž oblíbená moderátorka Rádia Kiss Bára Tlučhořová. Já jsem měl tu čest vlastně chvilku s Bárou pracovat, když Kiss začínal vysílat v Praze. Než vzniklo Rádio MB, tak není žádným tajemstvím, že jsme tam několik týdnů, možná měsíců také pracovali. Poznal jsem Barču i Romana Anděla vlastně a musím říct, že oba tenkrát byli naprosto skvělí. Tak jak působí v rádiu pozitivně, tak takový oni jsou vlastně i doopravdy ve skutečnosti. Takže tahle zpráva i nás velmi mrzí, posíláme hodně sil, hlavně rodině. Čest Bářině památce, i když se to tak nějak čekalo, protože ta nemoc byla dlouhá a zákeřná, tak to prostě strašně moc mrzí, no. Každopádně vysílání tam nahoře v nějakém tom rádiu musí stát za to. Ranní show Bára Tlučhořová a Patrik Hezucký a zprávy Jirka Vondra. Ani my nikdy nezapomeneme.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 9 hodin 46 minut pokračuje úterní dopolední rozjezd s Romanem. Doufám, že máte pohodové dopoledne. Nezapomeňte na to, že už po 10. hodině začne rozhovor. Budeme si povídat s Filipem Štěrbou, organizátorem fotbalového turnaje Memoriálu Marka Koštíře, který se bude hrát už tuto sobotu v Dolním Bousově. Takže také na to se můžete těšit. Do 10. ale ještě další muzika. Korona tady bude právě teď. Pojďme si vychutnat další skvělou devadesátku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další aktuální zprávy Rádia MB právě začínají. Hezké úterý. Mladoboleslavské koupaliště bude tuto sobotu hostit Koupák Fest Dětský den. Akce začne s 15 hodin a nabídne zábavu pro děti i celé rodiny. Vstupenkou na festival bude běžná celodenní vstupenka na městské koupaliště zakoupená v den konání akce. Prezident Petr Pavel na červencový summit Severoatlantické aliance nepojede, hovoří premiér Andrej Babiš.
3: Si ani nemyslím, že by jsme měli náš vztah řešit nějakou žalobou. Mně to smysl nedává. Bývalá vláda a premiér a ministr zahraničních věcí, který ho nikdo nebral vážně, protože mluvil stále o Rusku a Ukrajině, tak my mluvíme o České republice a my zkrátka děláme aktivně zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že tím, že v minulosti vláda nedělala nic, de facto, tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
0: Sportovní servis.
2: V čele slovenského hokeje bude i nadále Miroslav Šatan. 51letý bývalý vynikající útočník uspěl na kongresu Slovenského svazu ledního hokeje a v čele organizace tak bude další 4 roky. Zprávy končí, krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máme už 6 minut po 10. hodině, vy si dáváte dopolední rozjezd na rádiu MB, slíbil jsem rozhovor a můžeme tedy začít, protože už tuto sobotu se bude hrát fotbalový turnaj Memorial Marka Koštíře. Hrát se bude v Dolním Bousově a se mnou ve studiu je právě teď spoluorganizátor Filip Štěrba. Krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Pokud se nepletu, hraje se od roku 2020?
1: Je to tak.
0: Takže 6. ročník?
1: Je to 6. oficiální ročník.
0: Mm-hmm. Tak pojďme se ze všeho nejdříve ohlédnout za 5. ročníkem. Komu se pomáhalo a jak se to celé podařilo?
1: Tak loňský ročník, ten 6. oficiálně, ale celkově vlastně 7. Jsme věnovali tady mladoboleslavskému Kubičkovi Hájkovi, který má samozřejmě taky těžkou vážnou diagnózu a vlastně cílem té sbírky bylo pomoct jim vybrat dostatek peněz, aby nemuseli řešit rehabilitace a případně nějaké zdravotní pomůcky, které samozřejmě Kubíček potřebuje, aby ho co nejvíce rozhýbali a vlastně celá sbírka byla vlastně pojmutá, takže jsme bojovali o každý jeho krok, aby mohl začít samostatně chodit, byl více jako celkově samostatnější a mohl si ty někde zakopat i se svým starším bráškou.
0: Mm-hmm. Ze všeho nejdříve bychom mohli také v krátkosti představit vlastně nadační fond Marka Koštíře. Asi všichni už tuší, už jste známí, pravidelně pomáháte, ale přesto.
1: Náš nadační fond vznikl ve stejném roce jako ten první memoriál v roce 2020, kdy se nám bohužel stala ta tragická událost a odešel náš kamarád Marek Koštíř. My jsme po nějakém přemýšlení a vlastně prvním jenom takovém pětním memoriálu, kde jsme si chtěli na Marka vzpomenout, řekli, tohle má smysl, mohli bychom tomu dát přidanou hodnotu a tak jsme založili nadační fond, který vlastně každým rokem roste, ať už na své činnosti, tak samozřejmě i na těch částkách, které se nám daří díky partnerům, dobrovolníkům a samozřejmě všem lidem, kteří nám přispějí, ať už na partnerské sbírce z nesnáze nebo na náš transparentní účet, tak se nám vlastně daří růst. A to bych rád vlastně zmínil, loni se pro Kubička povedlo vybrat přes 680 tisíc korun.
0: To je neskutečný. Každému ročníku vždycky něco předchází, posléze to i doznívá, takže se stále třeba může přispívat. Jaký bude ten letošní ročník tedy? Hrát se bude asi tuto sobotu tedy v Dolním Bousově, to víme. To je taková ta hlavní akce, ale takové to kolem, kdy můžeme ještě na dalších místech třeba přispívat.
1: To je velká změna vlastně oproti novému ročníku, kde my jsme přivítali dvě nové kolegyně, které tímto zdravím, které nám pomohly vlastně jednak stabilizovat různé činnosti, které jsme si mohli rozdělit, díky tomu se jim věnovat jako větší poctivostí a péčí, tak jak si to zaslouží. A vlastně do loňského ročníku to byl prakticky memoriál, který byl naší hlavní akcí. A od letoška jsme rozšířili to portfolio hodně významně, máme asi 7-8 akcí v průběhu roku. Můžeme zmínit, že už jsme měli v dubnu Best Trick Jam společně vlastně tady se skate komunitou, kdy jsme ovládli pluhárnu 11. dubna, pokud se nepletu. Tam se nám podařilo vybrat skoro 40 tisíc korun, takže ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli nejen vlastně se podívat na ty závody, ale i doprovodný dětský program. Takže jsme to snažili udělat vlastně pro širší komunitu a i pro rodiny s dětmi. A když vlastně připomenem memoriál, tak další akce, kde nás můžete vidět, tak bude určitě tady Festival kultur Mladé Boleslavy v září. Hned následně v září ještě sousedská slavnost v Mnichově Hradišti. Budeme mít například dedikované cvičení ve spolupráci s Fitplace Mladá Boleslav a různé další akce samozřejmě, které můžete zjistit na našich sociálních sítích.
0: Tak tedy komu jste se letos rozhodli, že budete pomáhat? Koho jste vybrali a proč? Pojďte nám chlapečka představit. Třeba i rodinu.
1: Ano. Vlastně z finálové trojice těch příběhů, které se k nám dostaly a všechny byly samozřejmě velmi silné, to je vlastně taková těžká část naší práce vybrat tomu, kdo potřebuje tu pomoc nejvíc, protože víme, že všichni potřebujou. Tak nás nejvíce oslovil příběh rodiny Koškových, konkrétně Davídka. Davídek je 14-letý kluk, který samozřejmě už tak jako jeho vrstevníci v pubertě, je to velký malý kluk, ale v malém těle. Davídek trpí velmi vzácnou genetickou mutací RAC3. Je jediný v České republice s touto diagnózou a jedním z několika málo desítek, já myslím, že asi 26 jsem viděl na celém světě, kteří mají potvrzenou tuto diagnózu. Tato diagnóza, abych ji lehce popsal, jeho tělo se nevyvíjí tak jako tělo normálního zdravého člověka. On je samozřejmě myslí zamčený v malém těle, které bohužel ať už kostrou nebo svalstvem prostě neodpovídá tomu, jak by to mělo, a samozřejmě má díky tomu obrovské problémy s dýcháním, přes nos musí být napojen na dýchací přístroj, těžkou skoliózu, která vlastně se mu bortí páteř, pánev, a naším cílem je vlastně letos vybrat co nejvíce prostředků pro to, aby jsme rodině pomohli pořídit dodávku s nějakou speciální vestavbou, protože přece jenom pro tu maminku, která se musí 24/7 vlastně Davidkovi věnovat, je už to těžké, protože ve 14 letech už něco váží, byť samozřejmě ne tak jako jeho vrstevníci, ale ta manipulace ze schodu do schodu, převážení tím autem, které už není ani bezpečné, tak to je samozřejmě náš cíl, vybrat co nejvíce peněz, aby jsme pořídili nějakou takovouhle hezkou dodávku a ta rodina mohla s Davidkem cestovat nejen vlastně na nějaké fyzioterapie, rehabilitace po lékařích, ale třeba i někam na dovolenou. Davidek moc rád s tatínkem jezdí na ryby a tohle by jim umožnilo bezpečné a vlastně důstojné cestování.
0: Vy máte nějaký finanční cíl právě pro ten letošní ročník třeba?
1: Máme, a tím je vždycky překonat sami sebe, a já jsem strašně rád, že se nám to daří, a já už se jenom trošku obávám, kdy se nám to nepodaří, ale zklamaní nebudeme. My děláme maximum pro to, aby jsme vždycky to posunuli, a doufáme, že i letos se to pořád podaří. Nějaký ten cíl je atakovat 1 000 000 korun.
0: Mm-hmm. Jakým stylem se v sobotu vlastně tedy bude odehrávat ta akce v Dolním Bousově? Bude se hrát fotbalový turnaj a bude bohatý doprovodný program, předpokládám.
1: Je to přesně tak. Snažíme se to vždycky udělat tak, aby to nebylo jenom o fotbale, protože přeci jenom, jak už je to 7. rok, 6. oficiální ročník, tak všichni stárnem v uvozovkách, a ty kluci, když jsme tehdy začínali první ročník, nikdo neměl děti, tak dneska už jako všichni skoro máme děti, takže se snažíme udělat vždycky o to větší, bohatší program, takže samozřejmě můžete se podívat na samotný fotbal, ale po obědě nastává velký doprovodný program. Když to vezmu od toho dětského, tak tam budou různé tvořivé dílničky, vodní hrátky, senzorické dílničky, bude tam pěná hasičská party s hasičemi tady z Mladé Boleslavy. Ještě jednou děkujeme za to, že nás tady podpoří. Bude tam dětská tombola, bude tam samozřejmě tombola pro dospělé, bude tam dražba sportovních drezů. Máme drezy například z obou pražských S. A samozřejmě možnost zakoupit si míchané drinky, dobré jídlo. Letos máme dalšího partnera z Pukubistra z Turnova, který se profesionálně postará o ten servis pro veškeré návštěvníky, který dorazí.
0: Co se týká času, tak kdy bude nejlepší dorazit? Asi se začne hrát fotbal a ten doprovodný program rovnou začíná také?
1: Dětský program začíná až po obědě. Ze zkušeností víme, že samozřejmě ty maminky s dětma najíždějí po té 12. hodině, až se třeba doma najedí. Takže od 12.30 začne jako ten dětský program, doprovodný program, samozřejmě ta tombola a tohleto spouštíme v 10 hodin společně s prvními zápasy turné.
0: Tuto sobotu by rozhodně tedy neměl nikdo chybět na fotbalovém hřišti v Dolním Bousově. I letos to samozřejmě předpokládám, bude různě doznívat. Kde vás třeba ještě můžeme najít a podpořit, pokud by člověk nemohl právě v sobotu dorazit? Mám na mysli třeba i web, sociální sítě, anebo třeba i vás osobně někde zastihnout na další akci.
1: Ano. Tak když to vezmu od těch sociálních sítí, na kterých se snažíme být aktivní, aby jsme byli vidět, víme, že to je v dnešní době potřeba, tak samozřejmě na našich stránkách www.nfmkoštire.cz se můžete podívat na veškeré naše aktivity, máme to propojené s Instagramem, Facebookem, je tam odkaz na náš transparentní účet, na který můžete samozřejmě kdykoliv přispět, případně můžete přispět skrze sbírku, kterou můžeme vložit asi tady potom k nějakému příspěvku na sociálních sítích na platformě Znesnáze, kde máme každý rok sbírku a my vlastně veškeré peníze po té, co vybereme náš transparentní účet, posíláme tam, aby jsme to vlastně jako jeden balík předávali potom té rodině. Takže pokud takhle, tak určitě buď přes Facebook nebo Instagram našeho nadačního fondu, případně na našich webových stránkách se proklikáte vlastně všude. To je asi to, co se týká jako té online části, a samozřejmě znovu připomenu, v září tady Festival kultur, kde budeme se Stánkem, nebo případně sousedská slavnost v Mnichově Hradišti, to jsou také ty velké akce do konce roku. A znovu připomenu, ještě případně pokud si dámy chtějí zacvičit jumping, pilates, jogu, budeme mít určitě, počítám někdy v říjnu, opět cvičení s partnerem z Fit Place, takže tam loni taky přišlo 70 dám si zacvičit a vlastně veškeré to startovné za tu lekci šlo přímo na sbírku a opět jsme vybrali něco přes 40 tisíc a ještě jednou za to musím poděkovat.
0: Velký respekt celému vašemu týmu, celému vašemu fondu. Jak se daří vlastně schánět případné nové partnery, protože to, co děláte, je prostě bohulibé, tak předpokládám, že by to nemuselo být ani tolik složitý.
1: Musím říct, že ta situace se rok od roku zlepšuje, protože tím, jak se nám daří stále sebe sami překonávat, tak to vidí i to naše široké okolí. ty lidi, kteří k nám dříve byli třeba skeptičtí, protože bohužel v dnešní době je spousta zlých jedinců, kteří se tyto fondy snaží zneužívat a vydávat se samozřejmě na to, že pomáhají, a takže lidi jsou občas skeptičtí, ale myslím, že už jsme tady vybudovali takové jméno, že nám můžou věřit. A já dneska, když jdu oslovovat nějaké partnery, kteří si u nás něco zjistí a vidí, co děláme za ty roky, tak je to úplně o něčem jiném. Samozřejmě my nechodíme pouze s nataženou rukou, vždycky se snažíme nabízet nějakou protislužbu, například naší spřátelené agentury Adlien, takže můžeme natočit různá promo videa nebo aftermovie videa třeba z firemních akcí a podobně. Takže z naší strany je to vždycky o tom, že v jedné ruce něco nabízíme, nějakou protihodnotu, a samozřejmě budeme rádi, když se podaří navázat nějaké partnerství.
0: A my budeme rádi, pokud všichni dorazí v sobotu do Dolního Bousova, anebo jakkoliv tedy se zapojí do té pomoci. Ze všeho nejdříve, nebo ještě jednou můžeme připomenout ten web, kde všechno najdete, www.nfm.koštire.cz. Tak děkujeme, že jste byl naším hostem, že jste si na nás opět udělal čas, jako každý rok. Rádio MB je samozřejmě také hrdým partnerem tohoto celého vašeho projektu. Děkujeme, ať se v sobotu akce vydaří. Vypadá to, že počasí bude až moc přát.
1: Až moc dobré.
0: Až moc dobré. Tak se těšíme v sobotu v Dolním Bousově na hřišti.
1: A děkujeme.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Flipart na rádiu MB, taková příjemná pohodová rokárna. Pokud máte rádi rokárnu, tak vám doporučíme akci, která se uskuteční už tento pátek na Valečově. A když je ve studiu Luky, znamená to, že pro vás něco máme. Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Romane.
0: Posel dobrých,
1: ano. Kafíčko jsem ti přišel udělat.
0: Posel dobrých zpráv a posel kávičky. Tak kávička je na stole a ještě přidáme něco do placu. Volňásky právě na pátek. Na Valečov.
1: Je to tak, takže opět přichází váš čas a vy můžete volat do studia. No a v pátek počasí nádherný, takže...
0: Nádhera.
1: Já už to říkám ty, tak jako...
0: ty nám taky vystoupí na pátek.
1: Já to moc nemusím prostě.
0: V pátek vystoupí Alžběta, Forest Jump, Donor a také Marquise John na Valečově. Pokud byste tedy chtěli vyrazit, tak telefon do studia je jasný 608-125-300 a ten kdo se dovolá jako první, tak dostane od nás dva volné vstupy a užije si v pátek nejen koncerty, ale i solárko.
1: Vedro. Takže si všechno řek, nevím, proč si mě sem přizval.
0: Já vlastně
1: aspoň
0: taky
1: to telefonní číslo mě nech občas říct, prosím tě.
0: Co nepamatuješ určitě.
1: Ale hele, 608 125 300.
0: Volejte. Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Imagine Dragons na rádiu MB. Přátelé, máte rádi mejdany? My s Lukym totiž mejdany milujeme. Milujeme narozeninové party a jednu takovou pro vás chystáme. Chystá ji pro vás rádio MB a MB bude slavit už 14. listopadu, což je za 143 dnů. Budeme slavit v kulturním domě Bezno a já si troufám tvrdit, že letos to bude prostě neskutečný mejdan.
1: Ano, já jenom upřesním teda, že my milujeme mejdany, milujeme veškerý oslavy, nejenom narozeninový. Horší je, že oslavy a mejdany už míň milujou nás, protože čím víc stárnem, tím je to náročnější a potom samozřejmě trpíme, ale na jednu akci my si šetříme síly. To znamená, že přes rok se snažíme nedělat blbosti, nebo ne až tak veliký.
0: Jako kejvám tady.
1: je to tak, musíme
0: dávám
1: si to přiznat.
0: Dávám ti za pravdu.
1: Ale samozřejmě šetříme síly právě na 14. listopad, protože tohleto je pro nás jedna z nejdůležitějších akcí. Řekl bych nejdůležitější, Romane, čeká nás svatba mého nejmladšího brášky, takže to musím ještě zařadit lehce na to. A nebo minimálně na stejnou úroveň.
0: Já myslím, že ho neposlouchá teď.
1: Jo, ne, bezno number one 14. listopad.
0: Jo, přátelé, proč o tom meleme, když je to ještě takhle docela daleko? No protože lupeny se prodávají a pokud vy máte rádi mejdany stejně jako my, pokud máte rádi třeba kapely Alchymie, Pekař, Jakub Děkan Band, Green Day Revival a Luboš Odháněl s kapelou Vix, no tak byste tam rozhodně neměli chybět. Tím myslím to, že byste se měli podívat na www.ticketlife.cz a už mít své lupeny pojištěné, tedy koupené, protože mizí a stojí pouhých 350 korun.
1: Ano.
0: Jako kde dáš 5 skvělých kapel za 3-4 stovečky.
1: Na narozeninách rádia MB pouze.
0: A to řek úplně přesně.
1: Forrester. No. Hele, já jsem chtěl teďka něco říct, ale úplně se mi to rozplynulo, jak jsme se tady rozvášnili. Ne, chtěl jsem říct, že ano, lupeny mizí a nám dělá neskutečnou radost to, že už v tuhletu dobu se ty lístky kupujou a za každý jeden prodaný lístek my jsme neskutečně šťastní. Přesně, no. A těšíme se vždycky ještě o stupínek víc. Já vím, že už to nejde, ale přeci jenom jeden prodaný lístek nám dělá obrovskou
0: radost. Dělá nám to radost, že si to chcete dát s námi, takže to nenechávejte na poslední chvíli. Já vím, že se tyhle lupeny kupujou vždycky týden před akcí, protože nevíte, co bude.
1: Ale 350 kaček.
0: Jak říkáš?
1: Za tu naší radost vám to určitě stojí,
0: no
1: ne?
0: To za prvé, za druhé budete mít jistotu, že se tam prostě dostanete.
1: Ano.
0: Protože co kdybychom náhodou oznámili vyprodáno? Přeci jenom není to nafukovací, jo, pár stovek se tam vejde, jasně, ale jo, radši bych ty lístky měl. A hlavně, nebudou tam jenom skvělé kapely, bude tam i doprovodný program. Třeba ta skvělá tombola rozhodně stojí za zmínku, protože bude opět bohatá, letos dokonce nejbohatší, takže si to nenechte ujít. Dáme rozhodně i nějaké ty soutěže, věřím, že mnozí nás znají. Hráli jsme svatby, hráli jsme různé party, takže určitě...
1: Rádi si hrajeme.
0: Ano, rádi si hrajeme a s vámi si budeme hrát také 14. listopadu v Bezně.
1: Každopádně bude tam dobrá nálada, to je úplně to nejdůležitější. Hele, nějaký to pití se tam taky najde, samozřejmě, to je jasná věc.
0: Jo.
1: No a minulý rok jste nám to skoro vypili všechno, takže...
0: Neskutečný, my tam toho vezmeme víc letos, ano. Přátelé.
1: Vememe toho víc, to vám můžeme slíbit.
0: Jak znáte vy nás, tak my už vás taky známe.
1: Ano, my jsme si vás už za těch 7 let oťukali, takže budeme připravení. A pokud vše půjde dobře, tak určitě plánujeme ještě další třeba překvapení pro vás na ten večer.
0: To je pravda. Takže www.ticketlife.cz najdu 7. narozeniny rádia MB. Kupuju, mám radost a těším se.
1: A my máme radost, když vy máte radost. A mimochodem, včera jsem Romanem mluvil s Děkisem, s Kubou jsme si volali a už se na to taky těší. Mimochodem, všechny vás pozdravuje.
0: Taky prý říkal, že jako na všech akcích se šetří, aby tady do toho dal všechno.
1: Něco podobného naznačil. Ano. Když si takhle vzpomenu.
0: Tak už v listopadu, no uteče to. Rádio MB. Yeah.

0: A už je tu 11. hodina. V předchozí hodině byl naším hostem Filip Štěrba, spoluorganizátor fotbalového memoriálu Marka Koštíře. Ten se bude hrát v sobotu v Dolním Bousově a na celé rodiny tam čeká bohatý doprovodný program. Záznam tohoto krátkého rozhovoru najdete během dneška na našich sociálních sítích. Teď ale Bohouša zprávy.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: A tady jsou další úterní zprávy Rádia MB. Mladá Boleslav pokračuje ve zlepšování zázemí pro cestující městské hromadné dopravy. Město ve spolupráci s dopravním podnikem postupně modernizuje autobusové zastávky a jejich vybavení tak, aby cestování bylo pohodlnější a bezpečnější. Součástí úprav jsou například nové přístřešky, lavičky nebo informační prvky pro cestující. Slovenská firma TMR bude i po roce 2020 provozovat městský ski areál na Ještědu v Liberci. Uplatnila opci a to znamená automatické prodloužení smlouvy s městem o dalších 10 let. Rozhodnutí firmy náměstek primátora Liberce Adam Lenert vítá.
4: Tak já si myslím, že pro rozvoj toho střediska a samozřejmě zachování zimní sezóny je to důležité klíčové rozhodnutí a pro město je to velice vítaná informace a jsme za to velice rádi. Protože to samozřejmě umožňuje jednat dál o úpravě těch smluv, zajišťuje to i stabilitu v lyžování a samozřejmě chceme dál s TMR jednat o posílení letní sezóny na Ještědu.
1: Sportovní servis.
3: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat. Zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 hodiny ráno. Hezké úterý, zprávy jsou za námi.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Bravo All Stars na rádiu MBN, kde vám tohle zahrají. Krásné dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman, jsme spolu do 12. hodiny. Před námi další výborná muzika Whitney Houston, také Rimini Project, kapela Krištof a dáme si i Roxette. Krásné dopoledne.
1: Rádio MBN, zapni a neřeš.

mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Úterní dopolední rozjezd na rádiu MB je v plném proudu. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ano, ještě větší, než máme teď. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady už preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. Takže to zatím vypadá na nějakých 35-36 stupňů Celsia. Radio MB.

0: Boleslavské rádio MB, také v Mladé Boleslavi už funguje koupaliště, můžete vyrazit z chladice. Ovšem teď bude řeč o jiném koupališti, o tom ve východu německém městě, které zakázalo vstup lidem, kteří neumí německy. Umíte si představit, že bychom zakázali tady v Boleslavi koupačku lidem, co nemluví česky? No, byl by tam někdo, to by se děly věci, co? Koupaliště v Německu čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu, řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu. No je to prostě tak, holt někdy dojde trpělivost, to se nedá nic dělat. Důvodem toho zavedení pravidla v Německu byl ale incident z minulého víkendu. Jeden takový pán Nobel, který sám pracuje na koupališti jako plavčík, musel vytahovat malé dítě, které se dostalo do příliš velké hloubky. Podle něj situace vznikla právě kvůli neporozumění německým výstražným tabulím. No jo, no, je to někdy práce s těma cizincema, co říkáte.
1: Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my začínáme.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Jestli můžu radit, tak spíše kraťasy. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne i oblačno a nejvyšší teploty čekejme kolem 30. Sledujeme, jak nám stále upravují teploty na víkend a přátelé zase nám tam něco přidali. Přidali nám pár stupňů, pátek 34, sobota 36 a neděle 38 stupňů. To jsou vyhlídky.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je tu další tropický den a taky zprávy Rádia MB. Obyvatelé Mladé Boleslavy rozhodli o projektech participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo téměř 2,5 tisíce lidí. Největší podporu získala obnova laviček a odpadkových košů v lesoparku Štěpánka. Uspěl také návrh na instalaci chytrých skříněk na sportovištích, které umožní bezplatné půjčování vybavení prostřednictvím mobilní aplikace. V Libereckém kraji nejspíš do 2 let přibude 15. základna krajské zdravotnické záchranné služby. Měla by být v Novém Boru na Českolipsku. Hovoří krajský ředitel záchranné služby Luděk Kramář.
3: Samozřejmě řízení vjezdové základny tady v Novém Boru nám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
0: Sportovní servis.
2: O vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu rozhodne v příští sezóně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé ligy uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě. Tamní nová horácká aréna bude hostit i jediný duel o bronz. Další úterní zprávy jsou za námi. Teď nabízíme muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Pojďme se mrknout na fotbalové mistrovství světa. Fotbalisté Alžírska otočili vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2-1 zapsali první body ve skupině J. Bouřlivé počasí v části Spojených států narušilo na mistrovství světa vedle zápasu Francie s Irákem i trénink fotbalistů Španělska. Hrozilo i tornádo. Dnes večer se můžeme těšit na další zápasy. Portugalsko vyzve od 19 hodin Uzbekistán, Anglie od 22 hodin Ghanu.
3: Radio MB.

0: I'll never let you part. So you're always in my heart.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další aktuální zprávy Rádia MB právě začínají. Hezké úterý. Mladoboleslavské koupaliště bude tuto sobotu hostit Koupák Fest Dětský den. Akce začne v 15 hodin a nabídne zábavu pro děti i celé rodiny. Vstupenkou na festival bude běžná celodenní vstupenka na městské koupaliště zakoupená v den konání akce. Prezident Petr Pavel na červencový summit Severoatlantické aliance nepojede, hovoří premiér Andrej Babiš.
3: Myslím, že by jsme měli náš vztah řešit nějakou žalobou. Mně to smysl nedává. Bývalá vláda a premiér a ministr zahraničních věcí, který ho nikdo nebral vážně, protože mluvil stále o Rusku a Ukrajině, tak my mluvíme o České republice a my zkrátka děláme aktivně zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že tím, že v minulosti vláda nedělala nic, de facto, tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
0: Sportovní servis.
2: V čele slovenského hokeje bude i nadále Miroslav Šatan. 51letý bývalý vynikající útočník uspěl na kongresu Slovenského svazu ledního hokeje a v čele organizace tak bude další 4 roky. Zprávy končí, krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Jestli můžu radit, tak spíše kraťasy. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne i oblačno a nejvyšší teploty čekejme kolem 30. Sledujeme, jak nám stále upravují teploty na víkend a přátelé zase nám tam něco přidali. Přidali nám pár stupňů, pátek 34, sobota 36 a neděle 38 stupňů. To jsou vyhlídky.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Vítěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
3: Question. What is love?

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Zapu.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další úterní zprávy Rádia MB. Mladá Boleslav pokračuje ve zlepšování zázemí pro cestující městské hromadné dopravy. Město ve spolupráci s dopravním podnikem postupně modernizuje autobusové zastávky a jejich vybavení tak, aby cestování bylo pohodlnější a bezpečnější. Součástí úprav jsou například nové přístřešky, lavičky nebo informační prvky pro cestující. Slovenská firma TMR bude i po roce 2027 provozovat městský ski areál na Ještědu v Liberci. Uplatnila obci a to znamená automatické prodloužení smlouvy s městem o dalších 10 let. Rozhodnutí firmy náměstek primátora Liberce Adam Lenert vítá.
3: Tak já si myslím, že pro rozvoj toho střediska a samozřejmě zachování zimní sezóny je to důležité klíčové rozhodnutí a pro město je to velice vítaná informace a jsme za to velice rádi, protože to samozřejmě umožňuje jednat dál o úpravě těch smluv, zajišťuje to i stabilitu v lyžování a samozřejmě chceme dál s TMR jednat o posílení letní sezóny na Ještědu.
0: Sportovní servis.
2: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat. Zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 hodiny ráno. Hezké úterý, zprávy jsou za námi.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás

0: se tam prostě těší tak nějak o trošku víc. No tak já doufám, že i o vás je v zaměstnání nebo v práci postaráno, že vás zaměstnavatel taky ochlazuje, anebo že vás alespoň nenutí tolik pracovat. Každopádně já se sem za vámi samozřejmě těším v každém případě. Dneska tomu nebylo jinak, no a jsem rád, že pro vás můžu servírovat opět až do 16. fajnovou muziku. Na rozehřátí si dáme Youngblood, Me and My, dáme si Marka Ztracenýho, no a dneska se taky budeme bavit například o růžové barvě, protože právě dnešek je mezinárodním dnem růžové barvy, takže mrkneme, jak to v historii právě s touhletou barvičkou bylo, no a co způsobilo před pár lety téměř světový nedostatek růžový. Takže o tom dnes bude řeč, ale taky se s vámi musím podělit o to, co mě včera totálně nadchlo a nemůžu na to přestat myslet. Jeden skvělej finález, který prostě nemá obdoby. Na tohle všechno si počkejte, protože teď už se musíme věnovat dál muzice. Já vás vítám od mikrofonu Rádia MB, vítám vás u odpoledního úletu. Moje jméno je Luky, no a jdeme se ještě trošku zahřát. Muzika letí.
1: Rádio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Zapni a neřeš. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu. Oh,

0: U holčičí samozřejmě, ale co je zajímavý, tak právě tohleto bylo kdysi úplně obráceně, protože například ve středověku a v raném novověku byla růžová považovaná za mužskou barvu, odvozenou od silný červený, no a symbolizovala vojenskou sílu a vznešenost. Ženám začala být přirazována až po druhé světové válce v důsledku marketingových strategií, samozřejmě jak jinak. Zajímavý paradox taky je, že růžová barva nemá vlastní vlnovou délku ve světelném spektru. Fyzikálně jde prý o barvu, kterou náš mozek vytváří jako reakci na chybějící spektrální barvy mezi červenou a fialovou. Ať už tahle ta informace znamená cokoliv, přijde mi to neskutečně zajímavý. No a ještě jednu zajímavou a užitečnou funkci má růžová barva, a sice fyzické sklidnění. Psychologické studie totiž ukazují, že některé odstíny růžový mají prokazatelně uklidňující účinky na nervový systém. Třeba takový odstín známý jako Baker Miller Pink, neboli uklidňující růžová, se dokonce experimentálně používá v některých věznicích a psychiatrických léčebnách ke snížení agresivity u vězňů. No tak to je roztomilý. Tak to bylo pár zajímavostí na úvod o růžový. Každopádně ještě dneska bude řeč, ale teď už si pojďme na chvilku odskočit zase za muzikou. No a jak jinak dneska než zpěvačka Pink, Cover Me in Sunshine.
1: Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Rožová to může být, tak tuhle tu píseň bychom si mohli dneska hrát celý den, protože právě dnešek, tedy 23. červen, je mezinárodním dnem růžové barvy. To, že to vždycky nebyla jenom holčičí barva, ale byla i pro pořádný chlapáky, pro vojáky, o tom jsme se bavili před chvilkou, ale já jsem vám slíbil, že vám prozradím důvod, kdy před pár lety růžová skoro celosvětově došla. No a na svědomí nedostatek téhletý barvy měl film Barbie, respektive filmaři tohoto snímku z roku 2023. No právě film o Barbie spotřeboval při stavbě kulis tolik růžový barvy, že vyčerpal celosvětové zásoby svého dodavatele. Scénografka Sarah Greenwood v rozhovoru řekla, že při stavbě utopického světa Barbielandu, který obývají oblíbené dětské panenky a Barbie na domu v životní velikosti, zkrátka a jednoduše došla růžová. V tomhle filmu prý bylo použito tolik barvy, kolik měli k dispozici. Jasně růžový odstín totiž prý byl důležitý pro zachování dětské estetiky tohoto filmu. Takže pokud jste mezi lety 2021 a 2023 nemohli sehnat růžovou barvu na natření třeba vašeho plotu, tak už víte proč. No pokud jste na tomto filmu byli, pokud jste ho viděli, tak už taky určitě chápete, že tý růžový tam je opravdu hodně. My už se ale od růžový přesuneme zpátky do muziky, blíží se nám taky 15. hodina, dáme si zprávy v celou a právě teď už pro vás letí Pulse Driver na Rádio MB.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je tu další tropický den a taky zprávy Rádia MB. Obyvatelé Mladé Boleslavy rozhodli o projektech participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo téměř 2,5 tisíce lidí. Největší podporu získala obnova laviček a odpadkových košů v lesoparku Štěpánka. Uspěl také návrh na instalaci chytrých skříněk na sportovištích, které umožní bezplatné půjčování vybavení prostřednictvím mobilní aplikace. V Libereckém kraji nejspíš do 2 let přibude 15. základna krajské zdravotnické záchranné služby. Měla by být v Novém Boru na Českolipsku, hovoří krajský ředitel záchranné služby Luděk Kramář.
3: Samozřejmě řízení vjezdové základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
0: Sportovní servis.
2: O vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu rozhodne v příští sezóně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé ligy uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě. Tamní nová horácká aréna bude hostit i jediný duel o bronz. Další úterní zprávy jsou za námi, teď nabízíme muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: the price, freedom is the cost.
1: DJ Bobo, Love is the Price na rozjezd další hodiny našeho odpoledního úletu. Kamarádi, za námi je 15. ráno a my pokračujeme dál. Já jsem Luky, s vámi jsem tu ještě do 16. Také si to pojďme užít. Máme tu teprve úterý, do víkendu ještě dost času, ale určitě je potřeba to naplánovat. Hlavně se na něj připravit, ani ne tak psychicky jako fyzicky, protože právě víkend má být hodně horký. 35 až 38 stupňů, tak to už je za mě hodně přehnaný, ale co naděláme. Každopádně právě v sobotu by se u nás v Mladé Boleslavi mělo otevřít kompletně celé městské koupaliště. No a kromě toho se právě v ten den na městském koupališti bude taky konat první ze tří koupák festů, který tentokrát bude věnovaný dětem. Takže bude koupačka, bude zároveň i mejdan. Dětský koupák fest startuje v 15 hodin. Těšit se můžete třeba na Krejčíka Honzu, taky na dětskou show Mouchy. Hudební skupinu Je na malinách. Připraven bude taky například skákací hrad, malování na obličej, zaplétání copánků, různé soutěže a spousta další zábavy pro ty nejmenší. Takže v sobotu určitě doražte na koupák. Jo, a jako vstupenka na všechny tři koupák festy, který nás letos čekají, platí celodenní vstupné na koupaliště. To znamená, že k tomu, abyste se na akci dostali, stačí, abyste si zakoupili celodenní koupačku, no a máte vlastně dva v jednom. Pokud to budete chtít využít v celodenní vstupné na koupališti, u nás je tuším i letos 170 korun, takže právě v této ceně budete mít jak celodenní koupání, tak taky vstup na Koupák Fest. Takže v sobotu doražte s dětmi, no a můžete spojit příjemný s ještě příjemnějším. Teď už se ale jdeme spojit pomocí muziky. Dál už budou pokračovat v druhé polovině našeho odpoledního úletu Jam & Spoon, Captain Jack, Madonna a spousta dalších. Tak mějte fajn odpoledne s Rádiem MB.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
3: This one goes out to the one I love.

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

otevřeli svoje srdce, no a kamarádi, my už se dostáváme k tomu, co vám chci celou dobu říct, o co se s vámi chci podělit. Včera jsem totiž narazil na jednu technologickou novinku, která mě totálně zaujala a nemůžu na ní přestat myslet.

0: robot využívá lidar a laserový senzory podobně jako třeba robotický vysavače, takže se dokáže pohybovat mezi nábytkem. Nechybí na něm ani opěrky, zádová opora pro větší stabilitu, no a v Číně se jeho cena pohybuje kolem 29 tisíc juanů, tedy přibližně 85 tisíc korun. Přátelé, já to prostě potřebuju. Znáte takový to, že v noci vás se probudí třeba čurání? No, vy musíte vstát, jít přes celý byt, tím se de facto probudíte a přetrhnete spánek. Někomu potom trvá dost dlouho, než zase usne. Taky musíte jít po tmě, to je pravděpodobný, že se někde o něco nakopnete, no a když rozsvítíte, tak váš spánek je ten tam. No a nebylo by tedy geniální, kamarádi, představte si to prostě, když to na vás v noci přijde, prostě si přivolat svůj mobilní záchod, svoji mobilní toaletu, která přijede až k vám k posteli. Ano, stejně musíte vstát, jasně, ale v podstatě stačí udělat jenom půl kroku od postele, to zvládnete klidně v polospánku, no a pak váš hajzlik jednoduše poslete zase pryč. Tak řekněte sami, není tohleto vynález tisíciletí?
1: Radio MB. Make me feel my-

0: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmu.

Si dneska uzavíráme náš růžový odpolední úlet. Dnešek, tedy 23. červen, je samozřejmě, jak jsme se tady před chvilkou bavili, dnem nebo mezinárodním dnem růžové barvy. Takže co se tohoto tématu týká, jste díky odpolednímu úletu zase o kousek chytřejší. Ovšem, náš čas pomalu ale jistě vypršel, takže já se jdu přesunout spod klimatizace do bazénu a samozřejmě taky dodržovat pitný režim. Vy se tady mějte skvěle, doporučuju něco podobného. A tady u písničky se sejdeme zase zítra se 14. hodinou. Užívejte muziku, užívejte den a užívejte slunce. Já se loučím a těším se na slyšenou. Radio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další aktuální zprávy Rádia MB právě začínají. Hezké úterý. Mladoboleslavské koupaliště bude tuto sobotu hostit Koupák Fest Dětský den. Akce začne v 15 hodin a nabídne zábavu pro děti i celé rodiny. Vstupenkou na festival bude běžná celodenní vstupenka na městské koupaliště zakoupená v den konání akce. Prezident Petr Pavel na červencový summit Severoatlantické aliance nepojede, hovoří premiér Andrej Babiš.
3: Si ani nemyslím, že by jsme měli náš vztah řešit nějakou žalobou. Mně to smysl nedává. Bývalá vláda a premiér a ministr zahraničních věcí, který ho nikdo nebral vážně, protože mluvil stále o Rusku a Ukrajině, tak my mluvíme o České republice a my zkrátka děláme aktivní zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že tím, že v minulosti vláda nedělala nic, de facto, tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
0: Sportovní servis.
2: V čele slovenského hokeje bude i nadále Miroslav Šatan. 51letý bývalý vynikající útočník uspěl na kongresu Slovenského svazu ledního hokeje a v čele organizace tak bude další 4 roky. Zprávy končí, krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne také v úterý si dáváte do uší Radio MB. Teď už je na řadě hodina s Romanem, které vás vítám. Teplo je teda pořádný a bude nadále, to si teda pište. Dokonce jsem před malou chvílí viděl nějaký článek a tam psali o tom, že v neděli může být i v Česku až 39 stupňů. Takže nejen pátek a sobota, i v neděli se máme na co těšit. Právě v pátek a v sobotu se přitom koná několik velmi zajímavých akcí na Mladoboleslavsku. V Kosmonosech budou slavit majoretky, v Bolce bude na koupališti Koupák Fest, tedy dětský den, tuto sobotu. No a už v pátek samozřejmě bude pokračovat také valečovské kulturní léto. Takže pro jistotu počítejte i s koupačkou ve vlastní šťávě. A muziku tu nechte na nás, já vám posílám další, přeju vám, ať máte nadále pohodové odpoledne.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
1: My jsme všude. Rádio MB.

Pohodové úterý, tady je Rádio MB. Dnes dopoledne byl naším hostem spoluorganizátor fotbalového memoriálu Marka Koštíře Filip Štěrba. Povídali jsme si o sobotní akci, která se uskuteční v Dolním Bousově na fotbalovém hřišti. Bude se tam hrát fotbal a odpoledne bude připraven bohatý doprovodný program pro celé rodiny. Pro koho je tentokrát určen výtěžek a na co všechno se můžete těšit, tak právě o tom se dozvíte už brzy, třeba na Facebooku Rádia MB, protože tam záznam tohoto rozhovoru najdete. Pokračuje úterní rozjezd, užíváme si nadále pořádně horký den, ale není tropický, přátelé. Teploty na Mladoboleslavsku kolem 28-29 stupňů, horko tedy ano, ale

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.expressexpress.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne v Bolce na krásné louce u Jizery se včera a dnes uskutečnil druhý ročník preventivní akce Bezpečně u vody. Program připravený odborem bezpečnosti a prevence kriminality ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému nabídl školám i veřejnosti praktické ukázky a informace zaměřené na bezpečný pohyb u vody a prevenci úrazů či utonutí. Skvělá akce, která se konala takhle u vody, to znamená, že počasí vyšlo parádně. Prázdniny už se nám blíží, ale někde už je mají přátelé. Ano, je to tak. Třeba čtvrtá základní škola v Mladé Boleslavi už má volno, vysvědčení rozdané a školní budova se teď může těšit na velké opravy. Tak já doufám, že na vysvědčení byly samé jedničky, ostatní to ještě čeká a my vám přejeme, aby to dopadlo dobře. Mě teď u mikrofonu střídá David, já se s vámi loučím a těším se zase zítra dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
2: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další úterní zprávy Rádia MB. Mladá Boleslav pokračuje ve zlepšování zázemí pro cestující městské hromadné dopravy. Město ve spolupráci s dopravním podnikem postupně modernizuje autobusové zastávky a jejich vybavení tak, aby cestování bylo pohodlnější a bezpečnější. Součástí úprav jsou například nové přístřešky, lavičky nebo informační prvky pro cestující. Slovenská firma TMR bude i po roce 2027 provozovat městský ski areál na Ještědu v Liberci. Uplatnila obci a to znamená automatické prodloužení smlouvy s městem o dalších 10 let. Rozhodnutí firmy náměstek primátora Liberce Adam Lenert vítá.
3: Tak já si myslím, že pro rozvoj toho střediska a samozřejmě zachování zimní sezóny je to důležité klíčové rozhodnutí a pro město je to velice vítaná informace a jsme za to velice rádi. Protože to samozřejmě umožňuje jednat dál o úpravě těch smluv, zajišťuje to i stabilitu v lyžování a samozřejmě chceme dál s TMR jednat o posílení letní sezóny na Ještědu.
0: Sportovní servis.
2: Už tento čtvrtek nás čeká další zápas českého týmu na mistrovství světa ve fotbale. Budeme si ale muset přivstat. Zápas Česko-Mexiko začíná totiž už ve 3 hodiny ráno. Hezké úterý, zprávy jsou za námi.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Lidi, dneska má svátek Zdeňka, vy následíte i po 17. hodině, no takže pokud znáte nějakou Zdeňku, určitě jí udělejte radost, klidně i jen zprávou, i to se počítá. A dnešní datum má jednu zajímavost, kromě toho, že to je den růžové, Luky už o tom mluvil, tak 23. června se připomíná Mezinárodní olympijský den. No a právě v tenhle den vznikl moderní olympijský pohyb, takže ideální příležitost si říct, že sport není jen o výkonech, ale hlavně o tom se hýbat. Tak schválně, kdy jste naposledy dělali něco jen tak pro radost, bez výsledků a bez měření. Každopádně, ať už dnešek trávíte jakkoliv, jsme rádi, že jste v tom s námi. Rádio MB a pohodové odpoledne pokračuje. Zdraví vás David.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslav.

0: No a v Česku se teď hodně řeší plán zakázat mobilní telefony ve školách. A to nejen během výuky, ale i o přestávkách. No, přiznejme si, kdyby dneska někdo sebral telefon některým dospělým na 8 hodin, možná by to nesli hůř než školáci. Tak mě zajímá, přežili byste celý den bez mobilu, anebo už je to skoro nemožné? Klidně mi napište na webu www.radiomb.cz, máme chat. Teď vám hraju další muziku.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.

0: Pěkné úterý ve společnosti Rádia MB. Tak pojďme na technologickou novinku týdne. Na trh přicházejí sluchátka, která mají vydržet až 135 hodin na jedno nabití. Tak to už není výdrž baterie, to je vztah. Pamatujete dobu, kdy jsme nabíjeli telefon jednou týdně? Dneska jsme nervózní, když máme 20%. Mě osobně vydrží telefon opravdu asi 24 hodin. A otázka zní, co nabíjíte častěji? Telefon, hodinky, sluchátka anebo všechno najednou? No, i o tom mi klidně napište. Každopádně já se teď loučím a těším se na vás naslyšenou opět zítra po 17. hodině.
1: Rádio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je tu další tropický den a taky zprávy Rádia MB. Obyvatelé Mladé Boleslavy rozhodli o projektech participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo téměř 2,5 tisíce lidí. Největší podporu získala obnova laviček a odpadkových košů v lesoparku Štěpánka. Uspěl také návrh na instalaci chytrých skříněk na sportovištích, které umožní bezplatné půjčování vybavení prostřednictvím mobilní aplikace. V Libereckém kraji nejspíš do 2 let přibude 15. základna krajské zdravotnické záchranné služby. Měla by být v Novém Boru na Českolipsku. Hovoří krajský ředitel záchranné služby Luděk Kramář.
3: Samozřejmě řízení výjezdové základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
0: Sportovní servis.
2: O vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu rozhodne v příští sezóně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé ligy uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě. Tamní nová horácká aréna bude hostit i jediný duel o bronz. Další úterní zprávy jsou za námi. Teď nabízíme muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

necháme čas

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hlásí.
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.tipsport.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Vymyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: Odbyla půlnoc. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Free.